0: a výhru ti navýšime až o 20%. Tiposbet. Športové stávky od Tiposu. Hraj od 18 rokov. V Tipos appke. Viac info na tipos.sk a v hernom pláne.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Rádio Vina.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

Radio Viva. Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.

Cítim začiatok a cítim koniec. Cítim staré dobre, cítim nové. Cítim strach, áno, cítim bolesť. Cítim rast, áno, cítim progres. Cítim Bratislavu, cítim Prahu. Cítim liberálu, cítim pravu. Cítim ateistov, cítim zbožných. Cítim slobodu a cítim pravdu.